0: Poslušate Kaštag Bumerang
1: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.